Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.

každý občas cíti sa stratený. Život je drina a nie je až tak blažený. Je dôležité, či rád sa usmieš. Vykašli sa na to, čo do hrobu nevezmeš. Nepo-